pan osud a slečna náhoda sešli se v tramvaji, ani jí ruku nepodá a už se hádají. Přeli se hlavně o

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu

ten, koho si jednou najdou. Mé písně nedokončené, aby je konečně dopsal, ten snad neodmítne. Ten, koho si najdou mé písně, s nimiž už neuměl jsem víc, než odešel jsem do míst,

dočkatce slunce na Ikare, nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí, pak s rozbouřeným Atlantikem

Naslouchat větrům z Dominiku, v Panamě ztratit kšandy, pozdravit tisíc kominíků, co metou celý Andy. Pak jednou štací pro troka, z hor dolů samospádem,

léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou. Poslové Eusebia.

Jsem zralé žito ráno před sklizní ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

Pas nechtům připevnil hned, nic platná nebyla, Kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

koudely ryjou. Co se to řítí proti ním z hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamrů. Kdo to kdy viděl na týhle trase, na lyžích z kopce je divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura, srazil se s Trabantem jak tvrdá pěst.

Učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád. Věncem z vavřínu kryje lisinu. Kleopatro. Kleopatro. Co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

0: rejži a přesolí čaj. Kdo sůl nechá v posledním tempu, kdo raj změní v peklo a peklo zas v raj. Kdo zná všechny písničky trampů.
1: Kdo přejí štěstí jako brdi hrob, kdo sladce nečeptá hned v řízkách.
0: A koho bys roztrh a praštil a

krok, do jámy skočil hop. Učinil jeden chybný krok, do jámy skočil hop. Usnu spánky tvrdým.

stejně jako on, i já se dotknu nebe. Protože stejně jako on,

otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic, já starý Don Juan i neskušenej panic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kolik ještě zbývá čistých dní, slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

0: je krátce po páté.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

ke cíni podal mi deštník a pláž a láhev vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

se ze svých hnízd a kolem ohní nad Sázavou přibývá nám prázdných míst. To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf

Někdy klesám už, někdy stoupám výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš. Předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude.

jen na doraz. Tak mě holka s vidničiným doznáním pěkně natvrdo včera řekla jsi mi, ty můj páprdo, to se nedělá, to je na hraně, teď si připadám téměř bezbraně.

Někdy klesám hloub, někdy stoupám výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš. Předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude, zda se červenáš.

Hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, detiše čeká na žně. Když stmívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo na drze chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když čeká na ž... když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zase té...

čtu včerejší zprávy, včera se v nich praví, že fotky jsou už tmavý, brzo zežloutnou, že už mi všichni

jako kůl v plotě sám. A rozum prchající jako hejno v

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Slunce se k obzoru zhouplo, že půjde už spát. Vyjde zas král, kdy lidem se sny

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnocích. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů.

těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

opona s obrázkem na ložích ozdoby, měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleďte.

Vysoko v horách, na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňů jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

jak čepel nože, v korunách topolů měsícovou lampu čeří. Pod noční oblohou tulácké naše lože, pod noční oblohou spíme podobní zvěři.

noc nás teď pohladí, věsnatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studím.

Není to tak dávno, co jsi špatně spala, svýho těla si se bála. Málem si to vzdala, vybavit si bojím tvojí samomluvu ze spaní. Tvoji sílu k bolesti vím,

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

se. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zařít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

A já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

probouzí k masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

Indiu, pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

lépe a tupě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svlíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí.

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jimsku zrindal svou lulku a pliv garem po rajt. Pak spokojen začal zas hulat, že

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Začouzený restaurace na nádraží, ti na šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je vráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Ve městě, kde se stéká řeka bez Orlicí, stojí nádraží dálkami vonící a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy a některé z nich dokonce až do Prahy.

Praze, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z Tlampače se ozve, ano, je to tak.

koukne, toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala, nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala, a chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti, hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti, kvůli těm nohám spí na věčnosti. Poučení všem budiš útěchou, poučení všem budiš útěchou. Choď brzy spát a miluj pod střechou, choď brzy spát a miluj pod střechou.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

čistej i špinavej si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností

nejspíš to vezmu pěkně od začátku. Člověk se narodí, je voňavej a čistej, plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. Proto je malej člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši ta se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad, pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem, ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda. Ty sračky překryjeme drahým intim sprejem a každej každýmu zas ruku

očí, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45.

prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá.

0: nebudou si psát.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Na cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí, a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnováha. Na cestě zpívalo kamení.

Je s nás. Na cestě pohledu k měsíci malují čerá sklíčka. Tvou hlavu v davu mezi tisíci se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt

těmo, břicho si plní, ten bere všechno, tomu je s nás, ten bere všechno, tomu je s nás. Na cestě za svojí jistotou přál jsem si potkat tebe, i když to vonělo čistotou, zůstal jsem v boji sám.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně,

peron snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok

Ten si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

na čas si vzpomínat, zatímco ty spíš. Svoji lásku pochovám a nic se nedovíš. Mám rád lesy, louky, stráně, dravé řeky, proud.

twice, it's alright. It ain't no use in calling out my

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

jim to sekaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnu šla hned a jak zem.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

jak tíhu železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom čítá dech.

která tu zbyla. Co ještě dá? A bílá, černá, bílá. Vývězky nádraží ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží a nejdu za nikam. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen náhoda.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

přístup. A málo myslíme na ty, co dali nám základ a mohli nás kupředu vést. A tak bloudíme v kruzích a ve slepých ulicích, zavřeme oči

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

za naši stodolou, v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl, křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi. Do

se ve slunci a pomalu padají k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se.

na skle se barví. Do schránky u vchodu ukládám s cinknutím mincí pár, kdo si mě zdraví. V tichu důstojném postávají lidé hledající klid.

lidských způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzkých, široko, daleko. A i když jsem po čertech na tvrdých

Zkrátka jsem s cizinci hovořil po svém, jenže v té vteřince přiletěl zmocněnec pro styky s kosmem, ředitel zvěřince. Pronesl s úsměvem lstivého žrouta, mám pro vás prýma věc. Zavřete oči a nandal nám pouta, spadla klec.

tak se chci promilovat kránu. Dneska mě asi omylem usedla touha.

jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

s křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a už jim nedaří se rozeznávat odpovědi od osmí.

cestě vede přes pustý sad až čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

ptají a pařezy svítí. Loučí se světlovým budoucích vojí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Je krátce po 13. hodině.

nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat smutek, to co vyjdu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, kocovinu z touhy, užím

0: tamhle chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Nakrmí své něžné holubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řabinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, v nebi jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

Tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom sputně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají, teď král už jen kohouti. A my 200 metrů

točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se sposadil

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Poté sem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž.

sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka, to je kus zlatem kovaný.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajf a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha, Tonka, to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,

tady v Čechách máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád. Svět se mi tak líbil,

věčným chladem kér. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku i s trpkým pocitem pohybu.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

Vem jsem do týle vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína skrínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat.

barva je pro dnešní noc tak trochu zbytečná. Byla jsi jenom černobílá a netečná. Měla si svoje meze, co ještě svědomí snese. Ve vlasech ti usedal prach. A kránu tuškou bych jen do obrazu dokreslil, že se den jako jeden v jednolitou barvu slil. A možná ještě perem, že se pereš s Luciferem.

písek ve věžních hodinách, z nich padám a sypu se do ulic. S půlnocí odbíjím na poplach, s polednem na dveře večernic. Ukrytý ve šperku z nefritu,

duch se zachvěje, i tikot hodin mlčí a neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů, sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jediná šance mrknout do ABčka. Jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti přírodě.

ani jednu. Na moři touhy šly lodě ke dnu. Dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil karavely. Na moře touhy dávno jsme zapomněli.

0: Z nepochopitelných důvodů řekla jsi mi vrať se do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vjet, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě, každý

dobu. Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu. Jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš potky. Chystáš sem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám. Ty se vrať na houby. Pam, pam, pam, pam.

Všichni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj.

Riziko ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má ty hraj,

0: si Pavle, nedělej si ostudu, seš dědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za 2 hoďky vyšel ven,
1: tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.

0: přikryte jen na půl, když Vodekův se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.
1: Potom řekl mi vstávej, večer budem za svokousek dál.
0: Povídám, je lotříska nás vlaku a géč.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil lépe.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit. Zlehka dole

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

Vzpomínáš na ten den, kdy slunce nevrhalo stíny, stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách. Schovaný před deštěm, venku v kapkách tančili víly. Řekla jsi do ticha jen, prosím, povídej mi ještě chvíli.

myslí, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanicí.

Teď ve vlasech vítr mám a po kapsách sníh. Mezi mosty řeky všechny přebrodí. Do časů lepších i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bezdomovců.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

vyměřit, jako očím z uhle nedá se

0: ti. La la la la la la.
1: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat ti.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

a škrtnout v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře,

splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu visí hrozny karamelu, do nebe, které nikdy nezastanou.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

než odhodlal se jít k jejímu otci. A pravil Mustafo, dej mi dceru svou, já nabízím ti 150.

tak málo za mou dceru, jaká hamba. Dáš 200 velbloudů a pod to nepůjdu, sic nečeká tě hochu žádná svatba. I pravil sobě Sidy, nebuď hloupý, nějaký Mustafa tě přeci neoloupí.

Osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

Plán budu psát, k tomu stránek mi 1000 nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdce.

0: pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine,
0: tvé vlasy mají barvu šedou.
1: Přikryje rouškou před synem,
0: i nejlepší chlap hostí hada s nevinou vždycky.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a velí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda Mráz. Vletí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archiv svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a si ji tížila,

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak seber sílu, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou, máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty. Jestli chceš sublimovat, tak

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jinej kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstavíš.

že prý je zákon o zachování hmoty, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty.

0: první hlas vína, stříbrný háček vřadla. Vleklé úmory zeme, zdvořile uvoloní sedadla jaro, sobylci rozkvetlíme jako sakura. Podělíme se slušně o kytaru.
1: Až posta přijdou policisté,
0: vždycky si s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic. Krásy hasparame, nemáte silvu ple u noh cigareten. Bláznu se hlavně nelekejte, kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně, pojď žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě, přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. A přece furt bych chtěla vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuše. Od moře přivábil ho příslib spálený záňadří a kvetoucích moruší a odpuštění. Něžně samozřejmýho odpuštění jeho stárnoucí máme. Přejel jsem za ní celý svět a už je to jenom 40 kilometrů, ale stydí se. Přece jen, jemu už bylo 40 a nabíhá mu zpozdne. V zapůjčeném svetru nemá ani na ten vláček pacifik.
1: Až poste přijdou policisté.

vždycky se s něma můžeme šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic, že nabíhá nám zpozdne.

0: starší jsou ve frontě, chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat nebo černý sabat, znají jen jednu víru.
1: Rabat.

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klam na klimpr jenom pro nás.

naše láska byla jako Shakespeara. A každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

hrají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bonnie. Julie, je konec.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

slávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Dva nosy, a co si víc, co dohlíne si na každou léž. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí

a ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď. A trní si vrní spím.

a lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku,

každý svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej,

hořel k nocvičky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

Zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásko po tvé rtěnce perleťové. Na ústa mě už neklove černovlásko. Stýská se mi černovlásko, smutný je čas.

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

poručík pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor po všluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

Zlatko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomejch otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je provždy pasé, tahle nic přetrhla

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Zatoužil jsem včera za kliku,
3: vzít u nočního podniku
2: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
2: Žízeň už na mě klečela,
3: nebylo jistý docela,
2: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
2: Ulípit maják ve štole,
3: židle obrácený na stole.
2: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
2: Tak před hospůdkou zavřenou,
3: s náladou rázem zkaženou,
2: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
2: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
3: a skel ve okně křachnutí.
2: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
2: Přes květináče schozený
3: a cáry záclon uzený
2: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

nebe od západu planne. V soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně nočních kvítků.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčouhá kus slámy a výly bez vedech hned.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

vyzašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Dva nosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí se.

a ze tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď a trní si vrní spím.

odejde, teď ti všechno promino. Velké vozy písku

still hurts. A za tý tvý zář má každý svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej.

žil jsem jednou v horách, jak sám pes dlouho let. Já mluvit skoro zapomněl, však cit mé srdce hněd. Já k jídlu lesní plody měl a proklínal jsem svět. Až jednou oko dopřálo mě dívku uvidět.

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odbory.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Dovolej mi, pane generále, abych je poctivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách lékaři, když slaví, tak připíjejí hlavně na zdraví. Co by řekl můj nadřízený z práce, ten když mě pět minut nevidí? Hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

Zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

hořel k nocvičky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel knot svíčky, uschly tvé slzečky.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Moje Mary Jane zaskotví v přístavu. Včera po létech jsem slyšel zpívat racky nad hlavou.

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

0: lidi. Řekla mu, i tady můžeme být šťastný, dokonce i tady můžeme mít sny.
1: Je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory.

0: se v ní o první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená,

a jejich jménům na straně 24 silný je ten, kdo odpouští. A potom umřeli v horoucím a přesvědčivém stisku. A to je pravda.

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka, a všude kolem jsou jen různý seznamy. Proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je,

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Radio Folk. Váš klidný prostor.

Nejsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak, tak se mi oči rozzáří,

Táta naštěstí svůj slib dodržel a já se radostí málem rozbrečel, když mě vzali i na nákladák. Dodnes vidím před sebou

řekněte jí, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neohlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu dávno pryč.

zapomene. Zapomene. Co oči nevidí, srdce nebolí.

Řekněte jí, že už se nevrátím, že zmizím jako dým nad tratí. Řekněte jí, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neuhlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu dávno pryč.

zapomenem, zapomenem, co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí, zapomenem, zapomenem.

vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: třeba C mají.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí se u kalendáře ztrácí, statistika dnů v žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličí, obraz stáří, čelo je přeorané, pole hrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění, v parcích a po hospodách.

ruchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

i když se není čemu smát. Náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklam. Kdo z nich byl kdy vážně sám?

neboť ty jsi pro mne příliš mladá snad. Jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék. Když

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

jsme jako ryby na souši, marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme. A hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát. A jinde hledat útěchu, jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Je to tak těžký nechat jít do věčných lovišť svoje blízký, tvářit se jako indián.

Do noci zpívám píseň o tom, jak mě vždy odchod přátel raní a že mám pro tě přiznání. Já ve svým telefonu potom ty čísla mrtvých neodstraním a někdy je zbytej prozváním.

ještě tajně v peněžence kulatý zrcátko si nosím, ačkoliv tváře křivými.

Kolik ještě zbývá čistých dní, slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou. Poslové Eusebia.

zní kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní ve zpovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti rju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nežalte, nežalte těch snů umíráních.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jen nechce prozradit, kolik že je jí let, jak dlouho jí nosí svět, ještě že mám pro tohle

Loďka se chystá zdolat vodní vír. Je to o myších či lidech, poslední nádech a pak výsledek.

tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo na venek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korát. Prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek leták. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: zůstala vzpomínka a dcerko svět dál smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací, čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí. Dál chci se smát a dobrý víno pít, sny se někdy plní, to každej dobře ví. Když odchází klaun, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou, ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna. V klidu si zapálím a budu chvíli snít, mraky jdou dál nebem, čas nechám zvolna jít, pak dám svý díky klaunu, že mohl jsem s nima žít.
1: Proč plačete?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno, no co to máte za halenku, slečno, vždyť máte vnady téměř venku, slečno, vy nenosíte pod prsenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu tamhle v šenku, slečno, dáme si třeba vína sklenku, slečno, za odměnu mi na účtenku, slečno, orazítkujte svoji rtěnku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno, jste extra formát na nástěnku, slečno, vy máte ale krásnou fenku, slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno, klidně vás pozvu na roštěnku, slečno, ten stud nechte na dešti venku, slečno, vždyť nenosíte dávno plenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno, jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku, slečno, s vámi chodit venku to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vsteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku. Když všechny panáky

vrtají kola a bez ohledu na rytmus bičují dotažného vola. Jak se tu vzali, tak zas mizí, lepší, když budou o dům dál. Nelituj, vždyť tu byli cizí, kdo by tu o ně vpravdě stál.

Pár slepic ve vsi ztratilo se, když tu u nás byli. Dalšího dne v raní rose pírka po nich zbyly. Na ohni se co si vaří, feroten se nedá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Nástrojů pár jen sebou měli, až do rána struny zněly, poprvé v tom jejich reji.